0: jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Rádio Bčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz.

Radio Bečko. Bečko. Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prvé žije. Radio B.cz.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 7 hodin na rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad terapie funkem a právě začínáme.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Rapper Pitbull, jehož dětství bylo poznamenáno přistěhovaleckými problémy v Miami, se naučil překonávat překážky díky síle vzdělání. Přestože neměl jednoduchý start, když v první třídě neuměl anglicky a později opustil střední školu na přání ředitele, svůj příběh otočil a dnes považuje školy za klíč k úspěchu. Založil svou síť škol, aby inspiroval mladší generace hledat v životě lepší možnosti. Lídr skupiny Chinasky Michal Malátný vzpomněl během festivalu Benátská s impulzem na zesnulého bubeníka Pavla Gromana. Koncertu se emotivně zúčastnil i Gromanův syn, který bubnoval s kapelou. Moment dojemně připomněl nečekanou ztrátu z roku 2007. Britský producent Steve Lyon, známý ze spolupráce s kapelami jako Depeche Mode a The Cure, přicestoval na festival Benátská s impulzem helikoptéru. Tentokrát spolupracuje na nové desce s českým hudebníkem Davidem Kollerem. Tento neobvyklý způsob dopravy přinesl Lyonovi jeden z nejefektivnějších příchodů na festival v historii. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

0: hudební novinky na Rádiu B.
1: Janet Jackson vydala své emotivně luxusní album All For You v roce 2001 a vyšlo pod hlavičkou labelu Virgin Records. Toto mnohdy přehlížené dílo zachycuje Janetin umělecký vývoj, elegantně balancující mezi popem a R&B, což potěší jak dlouholeté fanoušky, tak ty, kteří teprve objevují její hudební svět. Album bylo klíčovým momentem v umělkyně kariéře a představilo její schopnost kombinovat osobní vyprávění s inovativním zvukem. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Naše Big Beatové srdce na Rádiu B.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dámy a pánové, ze světa podivných událostí přinášíme příběh muže z Číny, který se rozhodl předstírat svou vlastní smrt, aby unikl právním důsledkům řízení pod vlivem alkoholu. S pomocí rodiny zinscenoval vlastní pohřeb, což je krok nejen odvážný, ale i nebezpečný. Pamatujte, že uniknout zákonu tímto způsobem není ani správné, ani udržitelné. Loučí se s vámi Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
3: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radiob.cz.
4: Got on this stage, and what they've been saying, right, is that they want a battle.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Marvel Studios oficiálně oznámilo třetí film Black Panther během prezentace na San Diego Comic-Con s potvrzením, že Ryan Coogler se vrátí jako scénárista a režisér. Film bude uveden do kin 15. prosince roku 2028 a představí Davida Johnsona jako dospělého syna T'Chally a Naki. Tento očekávaný díl rozšíří příběh Wakandy daleko za multiverse ságu Marvelu. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Zarepuj si s námi. Na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prebežili. Radio B.cz.

0: zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
3: Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Rapper Pitbull, jehož dětství bylo poznamenáno přistěhovaleckými problémy v Miami, se naučil překonávat překážky díky síle vzdělání. Přestože neměl jednoduchý start, když v první třídě neuměl anglicky a později opustil střední školu na přání ředitele, svůj příběh otočil a dnes považuje školy za klíč k úspěchu. Založil svou síť škol, aby inspiroval mladší generace hledat v životě lepší možnosti. Lídr skupiny Chinasky Michal Malátný vzpomněl během festivalu Benátská s impulzem na zesnulého bubeníka Pavla Gromana. Koncertu se emotivně zúčastnil i Gromanův syn, který bubnoval s kapelou. Moment dojemně připomněl nečekanou ztrátu z roku 2007. Britský producent Steve Lyon, známý ze spolupráce s kapelami jako Depeche Mode a The Cure, přicestoval na festival Benátská s impulzem helikoptéru. Tentokrát spolupracuje na nové desce s českým hudebníkem Davidem Kollerem. Tento neobvyklý způsob dopravy přinesl Lyonovi jeden z nejefektivnějších příchodů na festival v historii. Oto kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
4: Hoď se do klidu s Rádiem B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dámy a pánové, ze světa podivných událostí přinášíme příběh muže z Číny, který se rozhodl předstírat svou vlastní smrt, aby unikl právním důsledkům řízení pod vlivem alkoholu. S pomocí rodiny zinscenoval vlastní pohřeb, což je krok nejen odvážný, ale i nebezpečný. Pamatujte, že uniknout zákonu tímto způsobem není ani správné, ani udržitelné. Loučí se s vámi Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Posloucháš Rovný beaty na Bčku.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

To the forward future, let's go.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Janet Jackson vydala své emotivně luxusní album All For You v roce 2001 a vyšlo pod hlavičkou labelu Virgin Records. Toto mnohdy přehlížené dílo zachycuje Janetin umělecký vývoj, elegantně balancující mezi popem a R&B, což potěší jak dlouholeté fanoušky, tak ty, kteří teprve objevují její hudební svět. Album bylo klíčovým momentem v umělkyněně kariéře a představilo její schopnost kombinovat osobní vyprávění s inovativním zvukem. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: Soundground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prebežili. Radio B.cz.
1: Hrobné pachy v rytmu tvého srdce.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na Rádiu B. Rádiu B.
1: Neboj se uvolnit na Rádiu.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
3: Pohodička z reggae na Bčku.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Rapper Pitbull, jehož dětství bylo poznamenáno přistěhovaleckými problémy v Miami, se naučil překonávat překážky díky síle vzdělání. Přestože neměl jednoduchý start, když v první třídě neuměl anglicky a později opustil střední školu na přání ředitele, svůj příběh otočil a dnes považuje školy za klíč k úspěchu. Založil svou síť škol, aby inspiroval mladší generace hledat v životě lepší možnosti. Lídr skupiny Chinasky Michal Malátný vzpomněl během festivalu Benátská s impulzem na zesnulého bubeníka Pavla Gromana. Koncertu se emotivně zúčastnil i Gromanův syn, který bubnoval s kapelou. Moment dojemně připomněl nečekanou ztrátu z roku 2007. Britský producent Steve Lyon, známý ze spolupráce s kapelami jako Depeche Mode a The Cure, přicestoval na festival Benátská s impulzem helikoptéru. Tentokrát spolupracuje na nové desce s českým hudebníkem Davidem Kollerem. Tento neobvyklý způsob dopravy přinesl Lyonovi jeden z nejefektivnějších příchodů na festival v historii. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

Rádio B. Od lidí pro lidi. Pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dámy a pánové, ze světa podivných událostí přinášíme příběh muže z Číny, který se rozhodl předstírat svou vlastní smrt, aby unikl právním důsledkům řízení pod vlivem alkoholu. S pomocí rodiny zinscenoval vlastní pohřeb, což je krok nejen odvážný, ale i nebezpečný. Pamatujte, že uniknout zákonu tímto způsobem není ani správné, ani udržitelné. Loučí se s vámi Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Zdravím všechny posluchače Rádia B. Já jsem Selekta Šazo a přináším vám nový díl pořadu Revolution. Samozřejmě dneska se podíváme zase opět na spoustu novinek ze světa reggae music a taky jungle music. No a každopádně nebudu dál zdržovat a podíváme se na první novou věc, kterou jsem pro vás přichystal. Je to od Queen Omegy, Kushite a Jalifi, jmenuje se to Vice Queens a je to čistě dámská

No a následující věc bude od jedné z nejznámějších francouzských kapel Dub Inc. aka Dub Incorporation. Vydala totiž nový album, který se jmenuje Future, obsahuje 15 skladeb a jsou tam i super feety, jako například s Balikem, Tyrem, Alborozím nebo Kumarem. Každopádně album doporučuju a já jsem si vybral pro vás track Alone, Slayer, Dire.

Pokud se vám zdá, že mám nějaký zvláštní hlas, tak je to buď tím, že jsem opravdu zvláštní člověk, jakože fakt zvláštní, anebo prostě je to tím, že jsem neskutečně nachcípanej. Ale opravdu neskutečně nastydlej, jak přijde první ochlazení, já na to trpím, hned jdu do kopru. No, každopádně hudba léčí, takže my si dáme další track a tentokrát tady mám track od Juliana Marleyho, který vydal novou skladbu, ta se jmenuje Don't Ruin My World, ale můžete ji taky najít pod názvem Soil of Life. Tak jo.

0: Právě nám dohrál Julian Marley. No a já bych se podíval na nějaký to album, který vám chci doporučit. A je to úplně fresh album. Nedávno vyšlo, je tomu tak týden zpátky. A je to album od zpěváka, který si říká Lion D. No a samozřejmě ve zkratce něco o něm. Takže Lion D, neboli David Andrew Ferry, se narodil své italské matce a nigerijskému otci v roce 1982 v Anglii, konkrétně tedy v Londýně. Následující rok se ale vrátil se svojí matkou zpět do Itálie a tam žije až dodnes. V roce 2007 vyšel jeho první single, který se jmenoval Keep the Fire Burning, a v roce 2009 vydal své první album s názvem The Burning Melody, které produkoval Bizarre Records a který s ním vlastně až doteď spolupracuje. Za dobu svého působení vydal několik EPček a 5 alb, 5 super alb musím podotknout. No a my se podíváme na to jeho nejnovější vlastně, o kterým jsem mluvil, a to se jmenuje All In This Together. Musím říct, že po celou dobu poslouchání tohoto alba jsem měl husí kůži a je fakt úžasný, je fakt skvělý, poslech jsem si ho celý a dokonce jsem ho zařadil i do svého playlistu. No ale to jenom tak mimo. Každopádně já jsem pro vás vybral 2 tracky. Jeden je s basy signálem, ten se jmenuje Fight and Win, to bude ten první, a druhý se jmenuje Jah is my keeper. Tak jo, yo, yo.
1: Out again, lions out again, a busy,
2: fight and win. Never give up the hustle, never give up the fight. Marcus Garvey highlight.

Mala Gaskas Alba All Indies Together od zpěváka Lion D je za námi a my jdeme hned na další věc a ta je od Archangele a jmenuje se to Shook.

0: anglický reggae veterán, který si říká Tipa Airy, vydal po 6 letech nový album s názvem I Am An African. No a mě by asi hamba fackovala, kdybych vám nepustil aspoň malou ukázečku z tohoto alba, i když mě úplně tak neoslovilo, jak bych teda řekl, protože tohoto zpěvák mám rád. No každopádně to je úplně bůřt. Vybral jsem track, který se jmenuje taky I Am An African, ale je to remix a je to remix od OBF Sound Systému, což je francouzský především dubový a stepa Sound System. Takže jo!
1: Yeah, and you know I know where I'm from.

francouzská bandička, která se říká Airy Ides, vydali nový rhythm, který se jmenuje Rocking Time Rhythm. No a jak ho vydali, tak samozřejmě zpěváci z celého světa se na něj seběhli jako slepice po flusu. No a já jsem samozřejmě musel jednoho z nich vybrat, i když je to celkem těžký, protože tam jsou zpěváci, jako je třeba Fantan Moja, Lutan Faya, Sizzla, Chesidek a další. No a já jsem si vybral Spektakulára, který vydal track s názvem High Grade.

No a ještě než se vrhneme na Junglik, tak si dáme poslední reggae věc a ta bude od Kabaka Pyramidy, který vydal nový album, který nese název Calling, a tenhle track je vlastně titulní píseň, takže se jmenuje taky Calling, je spolu se Stevenem Marleym, Protogem a Juice Royalem. Každopádně nechci se v tom víc šťourat, protože k tomuto albu bych se ještě velice rád dostal v příštím díle tohoto pořadu. Takže poslouchejte i příště a my se jdeme poslechnout tu skladbu.

Jak jsem slíbil, tak se stalo, protože my teď přidáme na BPM a dáme si trochu reggae jungle. Každopádně mám tady novou věc od producenta, který si říká Kongonety, můžete ho znát i jako zpěváka, to si říká pro změnu Rebel MC. Každopádně tento track se jmenuje Ancestors, je společně s Evou Lazarus a Black OJ AM a sám Kongonety tomu říká Jungle Farai. Rules the nation with version.

Ani producentské či DJské duo seriál Killaz neusnuli na vavřínek a vydali nový track. Nebo nový track. Udělali remix tracku. A to konkrétně na CCA rok starý track, který vydal Sublou HZ a Fras Gruvas. Neslo to název Kuš a vyšlo to na dub Šota. Takže my si to jdem poslechnout, protože tento remix je možná ještě lepší než originál. No, možná.

Jenom jsem chtěl dodat, že Dubshota je vlastně label. Tuším, že patří Benny Pageovi. Myslím, že Benny Pageovi, ale nejsem si úplně jistý. Takže jenom to jsem chtěl vypíchnout, protože v předchozím vstupu jsem to jaksi vypustil. No každopádně to je burz, protože my se blížíme do finále a dáme si poslední věc. Ta je od Víka, jmenuje se to My Sound, je to takový klasický jungle style. No a my se zase uslyšíme příště, budu se těšit, takže se mějte fajn, mějte se hezky a čau ves, čau.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Rapper Pitbull, jehož dětství bylo poznamenáno přistěhovaleckými problémy v Miami, se naučil překonávat překážky díky síle vzdělání. Přestože neměl jednoduchý start, když v první třídě neuměl anglicky a později opustil střední školu na přání ředitele, svůj příběh otočil a dnes považuje školy za klíč k úspěchu. Založil svou síť škol, aby inspiroval mladší generace hledat v životě lepší možnosti. Lídr skupiny Chinasky Michal Malátný vzpomněl během festivalu Benátská s impulzem na zesnulého bubeníka Pavla Gromana. Koncertu se emotivně zúčastnil i Gromanův syn, který bubnoval s kapelou. Moment dojemně připomněl nečekanou ztrátu z roku 2007. Britský producent Steve Lyon, známý ze spolupráce s kapelami jako Depeche Mode a The Cure, přicestoval na festival Benátská s impulzem helikoptéru. Tentokrát spolupracuje na nové desce s českým hudebníkem Davidem Kollerem. Tento neobvyklý způsob dopravy přinesl Lyonovi jeden z nejefektivnějších příchodů na festival v historii. Oto kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Marvel Studios oficiálně oznámilo třetí film Black Panther během prezentace na San Diego Comic-Con s potvrzením, že Ryan Coogler se vrátí jako scénárista a režisér. Film bude uveden do kin 15. prosince roku 2028 a představí Davida Johnsona jako dospělého syna T'Chally a Naki. Tento očekávaný díl rozšíří příběh Wakandy daleko za multiverse ságu Marvelu. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

0: Radio Bad.
1: Yo. Yo. Tenhle track věnuju všem, který tu neměli lehký.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Dámy a pánové, ze světa podivných událostí přinášíme příběh muže z Číny, který se rozhodl předstírat svou vlastní smrt, aby unikl právním důsledkům řízení pod vlivem alkoholu. S pomocí rodiny zinscenoval vlastní pohřeb, což je krok nejen odvážný, ale i nebezpečný. Pamatujte, že uniknout zákonu tímto způsobem není ani správné, ani udržitelné. Loučí se s vámi Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Jaký týždeň, starý? Vypadáš nejaký zničený a vystresovaný. Zastav únava a divné stavy? Aspoň vidíme, že v tom nejsme sami.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. I've been a fool.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

moknout. Nebojte se, zalezte pod deky, nechte si zdát sny, kterých se můžete dotknout. Někdo zrovna teď nemůže usnout, budí ho křik rodičů, přeje si, aby ustal. Úzkost, osud mu špatně ustlal, až budete spát, tak někdo vzhůru zůstal, někdo umřel a někdo život dostal, někde pilot přistál a někde vletěl do skal. Až budete spát, někde zazní rozkaz, děti, který měli sny, se budou budit.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Yo, tohle je Armageddon, yeah, JSM. Yeah,

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Pohodlně se usaďte a čekejte nečekané.
2: Právě začíná naše netradiční cestování s pořadem Zeměkoule.
3: Zeměkoule.

0: Krásný zelený čtvrtek, vážení přátelé, vítejte u dalšího pokračování pořadu Zeměkoule.
1: Krásný zelený čtvrtek, i když je třeba pondělí anebo neděle.
0: Anebo třeba neděle. Ale my jsme si dneska zvolili takovou netradiční zelenou cestu a spojili jsme zelený čtvrtek a den svatého Patrika.
1: Den svatého Patrika, který se oslavuje v Irsku.
0: No a zelený čtvrtek oslavíme tak nějak tradičně cestovatelsky. Uvidíte sami, co jsme si pro vás připravili. Tradičně pro vás dneska za mikrofonem sedí DJ Lobo, zdar Lobič.
1: Čau Cvrndo.
0: A Cvrkoslav Zelený, takže doufám, že bude se legrace jako vždycky. Měli jsme trošku větší pauzu, ale to už jsme my, no hold.
1: Jo, jako chtěli jsme to stihnout trošku dřív, chtěli jsme dát díl o svatým Patrikovi, ale nakonec to vyšlo takhle, že dáme i velikonoční tématiku k tomu.
0: Zelená jako zelená, víte sami, takže jsme pro vás připravili lehce irské muziky, lehce muziky se zelenou tématikou, to zní trošku divně, ale no, uvidíte sami.
1: Nebo něco, co má zkrátka zelenou v názvu třeba.
0: No a tak jako jsme začínali, tak přesně tam byl Maska, The Mask a Rákosníček, oba dva zástupci zeleňáků.
1: No dneska to bude díl z mechu a kapradí vlastně.
0: A to nikomu nevadí. Přátelé, já myslím, že můžeme pomalučku, polehučku odstartovat.
1: Taky si myslím, pojďme na to.
0: Tak startujeme, Zeměkoule na Bčku, tentokrát zelená.
1: Yes! Hello.

0: Tak ještě jednou krásné odpoledne, posloucháte Zeměkouli na Rádiu Bčko s Cvrndou a Lobem.
1: Tož vitajte.
0: Dneska to je díl o zelený barvě.
1: Zároveň tak trošku ty Velikonoce, jak jsme nastínili, a ten den svatého Patrika. Lobo, jak ty se stavíš k těmhle dvou věcem? Začneme asi tím dnem svatého Patrika.
0: No tak svatého Patrika, to jde trošku mimo mě, samozřejmě vím tak nějak zhruba o co jde, ale tenhle svátek zkrátka u nás neslavíme, že to je irský svátek. A my jsme měli v plánu se do toho Jirska podívat, tak snad to dneska klapne.
1: To určitě, dali bychom tam nějakou cestu. Pro mě je to takový, já nevím, svátek posledních let, třeba posledních 5-10 let to vnímám, že něco takového existuje, dřív jsem o tom vůbec nevěděl.
0: No ono, těch posledních 5 let totiž se to víc objevuje takhle u nás různě v těch barech, že už...
1: V reklamě na tu Lamorku.
0: No třeba, točí zelený pivo ne na zelený čtvrtek, ale i na svatý Patrika.
1: Ale jinak to mám tam, jak se tak říká.
0: Asi tak, no a zelený čtvrtek velikonoční, no tak Velikonoce už slavíme, že jo. Chodvačka, když jako už nechodím, dám přiznat.
1: Já jsem v loni v Koberovech u babičky a šel jsem jako s vesnickýma, říkal jsem už dopředu, že nepůjdu.
0: Jsi dopad asi, co?
1: To bylo třeba jen 30-40 kořalek dopoledne, jako před obědem. A někde dvě, někde tamto, tajto, tak jako do dopoledne jsem zvracel třikrát a pak se mi vysmála babička, když jsem kouřil na besíce před domem cího. Ty jsi se zrychtoval, no a zapal jsem do peři.
0: No, taky jsem zpátky do noc, ještě z mládí, byla to velká divočina, no.
1: Letos jedu, ale řekl jsem už jako dopředu, že ať mě hlavně netahej z postele, ale stejně vidím, jak tam v pondělí přiběhnou dva synovci s pomláskama. Štěpáne, Štěpáne, jdeme, jdeme.
0: Já jsem si skoro jistý, že to tak dopadne.
1: Taky a samozřejmě v tom nenechám. No a pak mám ještě skvělou vzpomínku, teda, že jsme si notli oba. Zelený čtvrtek jsme mívali na Gimplu ještě.
0: Fakt?
1: S kámošem Tomášem. Jsme měli společný hudebky, on byl sáčka, já jsem byl sáčku. A jak jsme tak jako měli divočejší střední mládí, středoškolský mládí, tak jsme vždycky chodili huli, třeba ve čtvrtek před velkou přestávkou, říkali jsme tomu zelený čtvrtek. Třeba půl roku jsme to táhli, no a pak jsme zpívali nebo koukali na muzikály v rámci té dvouhodinovky.
0: Tak to je taková ta hodina, kde se dá žít tady v tom, viď?
1: Je to tak, no, jako nějaký tělocvik nebo nedej bůh nějakou fyziku, matiku, kde musíš zapínat. Ale tady jsme fakt koukali, já nevím, na muzikál Vlasy celý ty dvě hodiny po tmě.
0: Každopádně nedoporučujeme ke studiu nic takového dělat, samozřejmě.
1: Mně to navíc jako v mnoha směrech pomáhalo, ale to už zacházíme do detailů. Přátelé, zelená barva pokračuje. A co tam máme dál, Lobič?
0: Koukám, že tam máme nějaký Gorillaz. Oh, Green War.
1: Tak jsme další zelená a jdeme se společně zelenit.
0: Pojďme na to.

0: Další zelená pecka je za náma.
1: Skvělá věc, no, Gorillaz. Nesklamu, teď mají nový album.
0: Poslouchal?
1: Poslouchal, máme v B parádě na sadných novinkách dokonce.
0: Tak to se na to musím schválně mrknout.
1: Podívej se, myslím, že jsou no, nějakým třetím místě dokonce.
0: No a my už jsme pomalučko nastínili Velikonoce. Tak klubo, co tě čeká tyhle Velikonoce? Máš nějaký velký nebo malý plán?
1: Hele, plán nemám asi žádný. Jestli budu mít volno v pondělí, tak budu asi skládat nějakou hudbu. S největší pravděpodobností. V pátek volno asi mít nebudu, takže to je taková klasika a tak, no to budou mé Velikonoce. Hodovat nejdu, to už nechodím.
0: Radši. Vykoledoval.
1: No, to bych si vykoledoval pěknou opici na úterý do práce, tyhle. Maximálně.
0: Nice.
1: A co ty?
0: Já jedu k babičce, přesně tak. Už tam trávím asi třetí Velikonoce po sobě, po tom, co jsem tam trávil ty v mládí s mezerou.
1: A doufá, že nepůjdeš hodovat.
0: Doufám, že nepůjdu hodovat a doufám, že si hlavně odpočinu, že si udělám takový jakoby čtyřdenní relax. Je to tak pátek, sobota, neděle, pondělí.
1: No, ty máš vlastně v pátek volno. A ty máš pátek volno.
0: A pátek volno, máš to dopředu, přesně tak. Takže já si můžu flákat, no. Šunky.
1: No, co vrny v práci, je to nastavený na takový ten novej model evropský, takže dělá jenom 4 dny v týdnu, posluchači. To je co?
0: To je paráda.
1: No jo, no, to se někdo má, zkrátka.
0: No, to zase není úplně tak zelený, jak o tom on hovoří. Ale to asi zacházíme do moc podrobností. Takže Velikonoce u babičky. Objednal jsem si svíčkou, dáme si nějakého beránka, však to znáte, takový ty klasiky. Jo. Hovořili jsme o nádivce a ta byla celá asi nalážena, sežene kopřivy. Ale za mě asi úplně v pohodě, jako já v tom moc úplně tady nemám jako libost.
1: V kopřivách?
0: No, jako z kopřivový nádivky s uzeným.
1: No, kopřivy jako taky úplně musím, a v tu nádivku zase to je taková zvláštka.
0: A jako třeba, když to pak vystydne, to mám takový zlý. A jak přidám u telky, že si jakoby vidličkou vydaknu.
1: Přesně, když to je na malý kousek, tak je to v pohodě, no.
0: Ale jako do jídla bych si to asi nepředstavil úplně, že by mi někdo tou nádivkou napěchl.
1: Nevím, jestli takováhle nádivka se dělá i z kopřiv do kuřat třeba, no.
0: Že to je jiný druh?
1: No, myslím. Možná jo, no, ale možná se pletu, jako asi nějaký stará kuchař, jo.
0: Já vůbec já tyhle si nikdy nedělal.
1: Kuchař jsem nikdy, ale nedělal jsem nikdy kuře s kopřivama.
0: Když vařím, tak koužím. Já jsem taky skvělý kuchař. Posledně jsme vařili asfalt společně.
1: No, minule jsme hovořili taky o nějakých těch nových filmech a v různých hrdinech filmových pláten, tak myslím, že jeden z nich je taky Vodník, kterýho bychom si tam teď mohli pustit, co říkáš?
0: Vodní kámen, ano, přátelé, tak pojďme domů na to. Timu Day a pecka Vodník, další taková zelená záležitost.
1: Je to tak, tak pojďme na to, tohle země koule na Rádiu B.
0: S C-čkem a s L-kem. Brekeke!

0: 22:00. Two joints, smoke two joints dokonce.
1: Ráno, večer i v noci.
0: Co mi dal tady vyprávěl o spolužákovi, který to dělal.
1: Ano, jsme vlastně něco dopustím, že to není úplně mnohdy proti síle. V rámci jako studia na výšce jsem měl spolužáka, co chodil na dvě brčka vždycky, když šel, protože to jedno nebylo jako učený tolik. A jak si dával vždycky brkocí gorku a se to zpátky učit, no. Takže je to trošku na tom příběhu, tato písnička. I když asi ne úplně na tomhle.
0: Já bych se možná vrátil k těm postavám. My jsme vlastně mluvili, tenhle rok budou vycházet a tam Indiana Jonesovi 4, nebo co to je za díl vlastně už.
1: Myslím si, že 5 teď dokonce. Že byly 3 Origin, jeden ten s tou křišťálovou lepkou a teď bude number 5.
0: A my jsme řešili vlastně, jak Hereford už z toho je. A mám za to, že jsme říkali nějaký 98. nebo 96. byl náš typ, my jsme to nějak neskoumali. Ale Pavlik M. nám napsal do chatu, že to je rok 1981.
1: Takže samozřejmě děkujeme za
0: interakci. Děkujeme velice, no
1: interakci.
0: A to je teda jako masakr, to je 42 let, tvrdo.
1: V jedné roli.
0: Ty, to je jako...
1: Naši než v ulici Vilma Niklová, vole.
0: No taky několik.
1: Pravda, to je 9000 díl, tak počkej, no to už bych
0: chtěl. To už snad nemá, kolik to má dílů teda, ale...
1: No určitě, přátelé, napadá mě to dojíčko, který máme na webu Rádia Bčka a to vlastně také třeba interakcí zapojit do našeho pořadu. Na tam třeba nějaký nový nápad nebo nějaký skvělý feedback. Určitě pište, my budeme jedině rádi.
0: Jo, ještě třeba chtěli pustit a my to třeba zvážíme a zapojíme to do našeho pořadu.
1: A napište, co byste chtěli k narozeninám a my to zvážíme a pak vám nepopřejem.
0: To ne,
1: já se z vás randu.
0: My vám rádi popřejem. Každopádně teda pojďme ještě k těm filmům. Napadně bychom si mohli takhle jako říct, co máme rádi z vlastně v filmech, že jich není málo.
1: No tak určitě proběhl teďkon Maska, za mě Jim Carrey s maskou legendární věc.
0: To je jako za mě asi úplně ve finále moje nejoblíbenější zelená postava, když okay. Není zas tak zelená, ale jako mám masku, mám hrozně rád, no.
1: Za mě to taky skvělost.
0: No, pak tady máme určitě Grinche, že jo?
1: Nerad Grinche, to už jsme se zmínili vo vánočních dílech.
0: No, určitě Hulk.
1: Miluju Hulka, Hulk. To je zase můj oblíbený Avenger.
0: Avenger, ano, to možná, jo. Co by ještě mohlo být? Fantomas, ne? Třeba.
1: Ne, ten byl do modra takovej.
0: Nebo no ale tak to potom bychom mohli spekulovat, jestli to bylo modrý nebo zelený.
1: To je zelenkava. Přátelé, k tomu se ještě dostaneme, jako má Fantomas barvu. Myslím si, že v následujícím vstupu. Ale víš, kdo mě napadal, byť ten takový ten blob z Futurami, ten jak žral ty děti, ten z toho Rosolu.
0: Jo, a to vlastně i ty super...
1: Ano, a taky ten mocník toho... Raketáka z Futura, tak nevím, jak se jmenoval, takový mimozemšťánek, on si s ním vždycky vytíral zadek. Lítali tam v té raketě jeden takový hezón pilot a byl to hrozný blb, který měl tady toho pomocka.
0: No, tak vidíš, a to je asi, u toho asi končím.
1: A zelená, to bude určitě nějaký mimozemštění nebo něco v tom smyslu.
0: Tak mimozemštěnů bude asi spousta, no. Tak to je taková sporná, víš jak.
1: A nebo něco z Looney Tunes, nebo takový Želvy Ninja, Želvy Kamen.
0: Jo, tak Želvy Ninja taky rád, teda
1: ty
0: musím
1: jsou
0: říct.
1: Legendární a napadly mě teď z Bůh darma. A když se vzpomínáme, pojďme se na pecku asi, než tady budeme natahovat tím a tamhle.
0: Tak, no a pak bychom si mohli taky povyprávit o našich cestách, které už tady proběhly.
1: Ale taky proberem to v barvu. Přátelé, pecka, Because I Got High. Pokročujeme v další zelený vlně na Impulzu. Zelená vlna.
0: Zelená vlna.
1: Tak jedem.

0: A my jsme vám slíbili, že to ještě probereme, jakou barvu má vlastně ta Phantomasová maska.
1: No, on ji někdo našel, jsem slyšel.
0: Přesně tak, a my jsme byli svědky toho, kdy se ta maska nebo potah toho těla, chcete-li, má vlastně barvu, tak se společně poseknout, my jsme vám to zprostředku hráli a rozhodněte se sami, no. Tak jdeme na to. Ano, půjdu.
2: Nej to sem, pust. Nej to sem, Hergot, pust!
3: Sakra,
2: Marto, pojď mi pomoct!
3: Sakra, povídám!
2: To,
3: no, tak se podívejte, tenhle ten potah.
2: Tenhle ten potah, zelený potah
3: jsem. Zelený!
2: A víš, co mi na to řekl, pojď no. Pohle to!
3: Co tady je? To je zelená barva. Pani Martičko, jeď tohle to. Zelenkavá, no to je u mě zelenkavá.
2: Tak ho vidíš, zelenkavá. Nepraštěla bys ho? Kvůli tomu se hádáte.
3: Tady jde, no. Paní Martičko, tady jde o princip zelenkavá, nebo ten hadr spálím.
2: Počkejte, nechte ten zelenkavý potah plavat a radši mi uvařte kafe.
1: Tak je to jasný, je to zelenkavá.
0: To zelenkavá a vlastně i dnešní díl Země koule teda přejmenováváme teď zpětně na zelenkavý.
1: Takže to je zelenkavý čtvrtek.
0: Zelenkavý čtvrtek a zelenkavý den svatého Patrika, ano, ano.
1: Je to ne, asi to je
0: hele, dohrál nám tam ještě ten Afroman. My jsme tady hovořili, než jsme začali nahrávat, bylo docela vtipný věci, co se stalo teď v poslední době právě s Afromanem.
1: Jo, on tam měl nějakou razy, ne?
0: Měl doma zásahovku ohledně nějakého unášení lidí a přechovávání drog. A měl tam doma jakoby kamery k tomu, takový ty bezpečnostní, a udělal z toho právě videoklip, se o něho propustili, samozřejmě
1: nic nenašli.
0: Ne, já myslím, jako žádný jako lidi unesený, to mě přišlo, jako, že unáší lidi. No a udělal o tom song a tam je právě vtipný, jmenuje se to Kdo mi přijde zapletne, kdo mi přijde opravit mou rozbitou bránu. A je to úplně stejně takový rýmovaný, jako a pak vždycky tam hledají třeba ty unení a tam projíždějí ty kapsy od saka, od bůn.
1: Mě bavil ten záběr na ten koláč, jak tam měj stál.
0: Tak tam chodí úplně tlouštík policajt okolo jeho koláče a vždycky na něj koukne, když jde okolo. Je to úplně skvěle udělaný.
1: Jo, pustí mě, na YouTube to najdete, myslím.
0: Jmenuje se to Who's Gonna Repair My Gate. Mě to From Man, to čert, takhle to určitě nejde, je to jeho nejnovější klip. A co je vlastně vtipný, tak ho ty policajti pustili s tím, že jakož to je nevinný v rámci téhle kauzy, on udělal tuhle pecku a oni si ho znovu vzali do parády, protože zveřejnil ty záznamy z těch zásahovky. No vejdlem jako svině, to se jen tak nestane.
1: Je to nejvíce. Já jsem teď ještě koukal, vlastně jak stará je ta pecka, která nám dohrála. To je hit mýho mládí.
0: Jsem trochu mladší.
1: A je to rok 2001, no, takže to už je nějaký pátek, kdy tady to frčelo v rádích a v SU třeba.
0: Jo,
1: nejvíc, hele.
0: Taky na to strašně rád vzpomínám, ale čekal jsem to lehce starší, upřímně. 2001 je už takový, to už ani novintážku nedávám kolikrát.
1: Máš striktní pravidla.
0: Do 2000 a maximálně ještě něco jako pak.
1: 2001 už, to až za rok.
0: O, tak to je už takový.
1: Stoupá tě jakoby ta hranice toho, když...
0: Ne.
1: Prostě je to vždycky do roku 2000.
0: Jsou to moje roots prostě, roots mých mladších kamarádů.
1: No dobrý, mluvili jsme taky o tom, že bychom mohli pohovořit o těch našich vejletech, ale to bych nechal asi až na další tu.
0: Když už dneska nikam neletíme.
1: No a teď nás čeká zelená, a to doslova zelená.
0: Je to pecka Alba Bach, bylo to takový to třetí solový album, kdy už prorazil, ale to je taková pecka, je zelená jménem, ale je míň zelená tím, v čem se o ní zpívá. A tak mě napadlo, jestli bychom si místo ní lobo nedali fialovou.
1: No, proč ne? Máš pravdu asi s tím, co říká. Ona zelená je občas taky fialová, jestli mi rozumíš.
0: Rozumím. Stávej se mý koulala, ať je z tebe fialová od Prague Union.
1: Yes.

divadla, kytka všudu, podle toho nejstaršího druhu. Není každý den, kdy se vedne, v noci bálím, brauši, brauši, oba to známe, vážený grame. Člověk musí vědět, kam je, si nechce platit to, co nedostane. Poděvač v Praze, ty jsteš na brko, jenom na voko.

pro drahý listí do podloubí. Za bambu, za ty bambu. Pokud možno něco jinýho než vystíhovaný by konkrétně. Co si myslíš, že jsi přišel zabít? A nebo typy, co ti chtějí prodat pohled zprt zabalený jako balík z Bali. Ačkoliv furt lepší než brát drogy, ne? Takže legalize it? Možná. Zatím zahoříme, uvidíme, správný čas se pozná. Jo a až to budeš balit, zkus to nebo šidit. Ture tě vidí, stavej semínko u...

0: Takže asi chápete, proč Palma byla
1: nešla. A jako to nemůžete posoudit vlastně, ale do té doby, než si... Že bychom si pustili tu zelenou.
0: Ale ta je míň zelená, opravdu.
1: Je to tak, no, je to
0: ta
1: tak.
0: Ta zelená je přelepecké jako retrospektivní, jako katolicky dává třeba názvy písniček nebo názvy alb a různě rýmuje do sebe a pro ty, co znají jeho diskografii, tak to tak jako zapadá a máš tam různý střípky. Je to zajímavá pecka, ale málo zelená pro náš díl.
1: Určitě to byla dobrá volba zvolit fialovou.
0: No a hned po fialový jsme dali Little Green Bag od George Baker Selection, takže další věc, která je úplně krásně tematická.
1: Velká klasika.
0: Vzpomněl jsi ještě někoho zeleného?
1: No čověče, přemýšlel jsem a no napadl mě Green Lantern.
0: Green Lantern, pravda, to je taky dobrý zeleňák. No mě napadla legenda Cvrkoslav Zelený, nevím, jestli jsme zmínili dneska.
1: Legenda o Cvrkoslavu Zeleném.
0: A já už ho nemůžu ani slyšet, přátelé, takže toho bych dneska vynechal. Pardon, jsem si to musel odkašlat. No a když tak hovoříme o té zelené barvě, tak bychom vlastně nemohli zapomenout i na ty naše kutily a zahrádkáře a odepřít jim takový ten jejich malý zelený svět za městem.
1: Sekání trávy a podobné zemědělské věci.
0: Sázení paprik, já třeba jo, sám jsem velký zahrádkář. Takže si tam pojďme loupnout pecku, která to krásně vystihuje a vlastně taky zelená, i když ve skutečnosti je mládek a sousedovic.
1: Pojďme do toho.
0: Dej mi check.

0: No tak jsme zelená je šílená.
1: Brr, ta zelená je fakt šílená. Brr.
0: Jsme museli přepnout, to nemůže hrát v dnešním dílu samozřejmě.
1: Doufám, že ty nemáš v šatníku něco zeleného.
0: No samozřejmě, že mám, jako, protože je šílená.
1: To je šílená, já mám masačku.
0: Zelenou, tak mám ještě to, pak mám triko zelený, co si vybavím.
1: Víš ty co, já mám zelenou zimní bundu.
0: A určitě máš nějaký zelený ponožky.
1: No to určitě, jenom teď jsem koupal ten pakl s těma jídlama a zelenou barvu tuším americký Burgrama, no, ne, ty jsou do červena. No jedny tam zelený jsou, to asi nebudu do těch detailů, než je potřeba zelených fusek líbu mít do... No, to mám hodně zelenou.
0: No okej, okay, hele, a pojďme se konečně přesunout k těm našim vejletům, kde jsme byli.
1: Pravda, my jsme vám to nastínili v minulý let, už jsme si tak plánovali začátek roku, kam kdo a jak pojede. A teď už máme vlastně něco za sebou, no.
0: V podstatě skoro všechno, o čem jsme vám řekli.
1: Dokud pojedeme nikam, takže jo. Skvělá zpráva.
0: Ne, to já doufám, že ještě určitě někam vyrazíme teda. To třeba i společně někdy. Aha, konečně.
1: To je pravda, no alebo nastíň nám teda, kde jsi byl.
0: Hele, no tak já jsem byl v Lucerna Music Baru na koncertu Masta Ace a Marco Polo. Musím říct, že to byl teda super koncert, kdy Masta Ace ve svých 56 letech předvedl neskutečnou show. Jako klobouk dolů, no. Na, to, na tenhle věk teda musím uznat, že je to velký mazák.
1: Tak on už to má taky zažitý, jo, vím si, že to bude...
0: Jasný, jasný.
1: Prokoncertovaný tapek.
0: To víš, že jo, no. Atmosféra byla celá dobrá, zvuk tam nebyl špatný, jinak jako Lucerna Music Bar, i když jsem tam byl naposled před 5 lety, tak vypadá v podstatě úplně stejně, no.
1: Klasika.
0: Rád pivo, no, za 79.04. No a ty jsi byl v Rakousku, jsi zažil.
1: Já jsem se takový letnický víkendy, takže jsme byli v Rakousku. No docela pěkně jsem o tom teď hovořil ve Vintage C, tak jestli si ještě stihnete jeden posun, tak určitě. A kdybych vám to měl tak zhrnout, tak to tam vypadalo jako na jaře. Člověk by si řekl, když jsme se ubytovávali nebo jezdili vlastně tak ukažování a podobně, ale následně jsme si tam potom našli opravdu ty zaštěstové a kopce, kde byl dole umělej a přírodní si doma dobročně skvělý. Sluší jako na tričko a
0: ale mě hlavně zajímá, jako vy jste tam narazili na
1: dítěci, jo?
0: No, to je přesně ono.
1: Doufám, že vám to něco řekne. Mně konkrétně to neřeklo nic do té doby, než se s ním vzpomínají, jak se jmenuje.
0: To můžete slyšet.
1: Ano, a všichni jsme jí jako, no. Tak, to je přesně producent týhle pecky a je to takový 60-letý děda šedivej. Nebo šedivej, jako panky, neříkám, že ne, to bych mu trošku jako křivdil. Ale viděli jsme najednou plakát, zjistili jsme, že to je dneska a že to je vlastně za 2 hodiny na jiný stopce. Takže jsme tam postupně přes kopečky dojeli, aniž bychom sundali lyže. No a tam další pivčo, nějaký panáček, zapařili jsme v lyžákách, do toho si představte 23 stupňů na slunku. Takže všichni v tričkách, mělo to hrozně skvělou atmosféru. A do toho tam, baby, tak
0: jako v té atmosféře ještě, když je takhle hrozný.
1: Fakt jako, strašně jsem si to po dlouhý době užil jako lyžařský výlet, kde, jak to říct, byly všechny podmínky super, někdy člověku prší, někdo třeba sere ubytko, někdy, já nevím, je marot, tak si to neužije z téhle vrze, ale tady mi všechny aspekty nasedaly jako zip, opravdu perfekt.
0: Paráda, paráda, no tak k dalším našim vejletům se vrátíme asi v dalším vstupu nebo v dalších vstupech a pojďme zase na hudbu.
1: Tentokrát hip-hop.
0: Yes, Mr. Green.
1: My konkrétně dneska pouštíme Mr. Greena pod každý ten podklad. Já když vám... Tak jsou ty. A takže taky vidíte zelená. A tohle je vlastně pecka, kde napsal. Ale má tam k tomu víte, který mu společně s písmem.
0: Tam je ta Janice vlastně tady v té
1: skladbě. A je tam Janice, já jsem jí nechtěl říkat. Přátelé, tam ještě nějaký Janice, my jsme si to zvykli. A já jsem to nechtěl říkat, nechci to bude jako Janice, nebo
0: jo,
1: takový.
0: Určitě.
1: A dělal jsem si z toho včera prdel z Janice, no. Pojďme si ji poslechnout, tohle je Janice na Bčku v Země kou.

0: Dneska za námi, my se tady
1: prodíráme se a ještě musím jenom vrknit. Venda mi teď pustil úplně zásadní klip, který jsem musel vidět a ovlivnit.
0: Já jsem viděl během písničky 27 borci na druhou. Znáte, neznáte?
1: Já myslím, že to už znám, no.
0: Napište nám určitě na naše červený tlačítko Rádia Bčka, na naše webovky a že jste si to poslechli a jak se vám to líbilo. Jsem, že to jsem ty písničky krásně hodilo a 27 borci na druhou. Ale asi, když vyhledáte borci na druhou, tak už to vlastně najdete, no.
1: Geniální choreografie, klipu, všechno našláplý, musím říct.
0: A to je mladí, no, raperský.
1: Ale samozřejmě,
0: Kdyby byl na tvůj koncert, probrali jsme moje Rakousko.
1: Ano, ano.
0: A ještě vlastně, co mě chci zmínit, je
1: tvoje cesta do Holandska.
0: Děkuji, já jsem se drbal na uchu. Že já, když jsem vlastně byl v pondělí z toho Rakouska, tak jsem šel v úterý a ve středu do práce. A řekněme z rána hnedka mezi středou a čtvrtkem jsme odlítali na Schiphol do Amsterdamu. A jsme bylo to perfektní a na vlak do Hágu. A se trávili vlastně až do neděle. A v neděli jsem se měl dělkem někde o půlnoci, o půl jedný jsem byl doma, takže jsem se ještě jakoby nemohl.
1: To jsi moc dlouho.
0: Jsem říkal, že jdu dřív, že se musím zbalit, že jakoby stávě nebo o půl třetí, tak to bylo takový lítací. Takže teď, no, tenhle tak to týden taky, teď jsem měl 4 dny z práce a teď zase je ten velikonoční pátek. Takže zase jdu jenom 4 dny, velikonoční, ale už nemáme pátky, takže jdu jenom 3 dny a pak vlastně ty čtverky, to by bylo dobrý jako bez pátku už na furt, přátelé, řekněte sami.
1: Já jako nemůžu než souhlasit, protože to bych chtěl, no.
0: To je můj životní sen, mít pátku.
1: Jo, no, dá se říct, že jo, možná.
0: Bude taková tým s hercema z Party Hard, nebo tam a on hovořil, jeden z nich, že můj životní sen je dát na některový pěstí.
1: To je krutý. No, já bych chtěl ještě zmínit teda, sorry, že do toho skáču, koncert, na kterém jsem byl tenhle týden, a to byl koncert Devil Aces, svůj set, to teda bylo úplně nevlapý, glitch hop a ghetto funk, na konci dokonce i drum and bass zahrál, takže to byl výborný setík. No a třeba hnedka 3 DJů, jedno DJ Spiders, potom z Plum DJs a byl tam taky Crafty Cats a tyhle tři pohromadě sázeli neskutečný set, vlastně se byly záležitosti a jako lidi to hodně bavilo, no, bylo to hodně našlápý, byl tam dokonce jeden týpek, který měl takový ty francouzský hole a po třeba půl hodině tý party tam už holema skákal, měl je nad hlavou, bylo to hrozně vtipný, no.
0: To zní skvěle.
1: Bylo to dobrý.
0: Takže ty jsi to, Jaro, také nakousnul konceptovýho, řekněme, směru. Já jsem odkousnul ten cestovatelský, takže pojedeme někam na koncert. Já ten už asi nedávám, ale nějaký třeba festiválek nebo něco takového, ale to bude dlouhý a nic vymyšlenýho nemám upřímně.
1: No tak jako, můžeme vymyslet něco.
0: Tak to se ještě dozvíte, jestli teda bude doleta nějaká další zeměkoule.
1: Řekneme Ingrid, teď nám
0: to. Když to mě ani napadlo, tu jsme ani dneska nepozdravili, takže zdravíme určitě naší krásnou spolotelku Ingrid.
1: Ahoj, Ingridko.
0: Díky který vlastně celý tenhle pořad můžeme dělat, to je taková naše pravá ruka.
1: No, když teďko jsme dlouho nikam nevyrazili vlastně ve finále, mě to napadá sice jako.
0: No, ještě se tam fláká, přečítá nám ty pozdravy z červeného tlačítka, z
1: ono je tak, on je drahý benzín, víš teďko, tak jestli jako není problém tady v tom.
0: Slyš, jo, že by jako hudrovala to. No je pravda, že my jako nic neproplácíme většinou, když jsme někde jako v dluhu takhle.
1: Přece ta zároveň asi nebyla úplně levná.
0: Je to, no, to. Nevím, jestli bych ze svého učitelského platu zvládla. Vidíte, no, to mě ani nenapadlo.
1: No nic, pojďme zase k hudbě, dáme si teď něco trošku víc tanečního. Moloko, Time.

páv, ještě k tomu daddy. Je to jiný stav, když máš doma čtyři děti. Hvězdy střídají hvězdy, Eminem musím tam dát jejich kresby. A rodinný zájezdy, fotky, když poprvé lezly. Mý značkový trika, který měli prestiž někdy, někdo z těch čtyř zeblil. Když byli kdesi na houbách, tak žádný nepřinesli. Aspoň nás neotráví, co vaříme.

Svět je hezký, svět je váš, nikdo nemá právo vám ho brát. To člověk je zlej, člověk je hodnej, člověk je smutnej, člověk je zmatený, ztracenej, krutej. Člověk je veselej, člověk je tupej, člověk je učitel, člověk je učeň, člověk je stavitel, ničitel, můj kmen. Člověk umí pohladit, člověk je super. Rád bych vám poradil, co je v životě zlem a dobrém. Budete si muset poradit, sám z toho nejsem moudrý. Přes všechny stránky mý povahy jsem se snažil být dobrej.

0: zela.
1: Ježiš, to bylo...
2: Skladba Čtyř lístek od našeho obeného MCOG, to je taková naše standardní záležitost, většinou země kouly.
3: Vždycky jedno Prago, jeden gejsky.
2: A jeden děda Mládek.
3: A jedno
2: Ivan Mládek
3: teda. A grupa Salsiča mě ještě přijde.
2: Jo, tak ty zase skladby to možná máme vyčerpáno.
3: Byla to pecka, co napsal pro svý čtyři děti, pro to Čtyř lístek. A je to taková pecka, to mě krásně hodí do zeleného tématu.
2: No a rozhodně doporučuji i celý to album, který se jmenuje O tatínkovi, který usnul. Je to parádní.
3: Je to fakt dělo. Nedám jedině za pravdu.
2: No, takže my máme za sebou naše cesty. Zatím teda určitě ještě budeme vyrážet někam.
3: A... mě napadá závěr právě s tou zelenou, s těma postavama, že to poměrný.
2: Pravda, nemají... mají
3: všechno, všechno to komando a různý a Nash a podobně. To bylo jaký významný rok, když jsme trochu opomněli.
2: To asi ono.
3: Takže jsme třeba mohli jako posluchačům nastínit nějak tak situaci, třeba co panuje různě na bojových liních nebo různě v kasárnách.
2: No, máme vlastně dost klart, to je pravda.
3: Asi my jsme mohli společně zazpomínat na vojenskou
2: službu.
3: Službu, děkuji, já jsem se do toho hrozně zamotal, já jsem měl v hlavě docházku a nedovedl se toho slavit. Tak, to už trošku předbíhám, pojďme se schválně mrknout, jak to vypadá na bojové líny.
4: Co to je? Zastavit se! Co to je?
5: Kotlár.
4: Kotlár. Ukažte mu někdo, jak se bojím správně hlásit!
6: Poslušně hlásím, čumíta Pančic.
4: Cože, jaký směrem?
3: No, jak bombata s Ivančic, no.
2: Hrozný vejtlem.
3: Za mě
2: Laco.
3: Ten... je to jako nevšlenutek, ale pak i tenhle ten, jako ten to zazděl.
2: Úplně nejvíc,
3: já půraz. Já jsem z Ivančic, tak to byli černý baroni, jen tak... pro ty, co úplně to nechytli. Lobo měl docela dobrou připomínku, jak jsme to mohli hrát minulý díl, jak jsme tam měli tu pecku z Kotlár Security, že by to na to jako sedlo.
2: Jo, no, škoda, no, tak příště.
3: Plukovník Kotlár by ne.
2: Pustíme tam mít Kotlár novou pecku nějakou.
3: Ne, nevím, jestli jsme se o tom zmínili, ale ten člověk teďkom pracuje
2: vydatně
3: na albu, přesně, ne, to má Separsky teďkom. Má ho na albu, zrovna jsem ještě kontroloval, bylo to na Facebooku, vždycky vydávají takový to víte, že, tak tam právě bylo album a zezadu to bylo napsané jako první písnička se Snoop Dogem.
2: Tak to je
3: a stála prej hrozný ruksak. Hmm. Ale to nebude mít přeci, ten bude mít třeba z Gypsy.cz, by se mi líbilo, nebo ví, něco takového.
2: Ach jo, nebo s Danem Landou
3: to jo, Kotlár Security featuring Dan Landa, to bych si asi vytrhl mu na ruby.
2: To by byla nejvíc pecka, kámo, tvé. To by myslím, to by
3: bylo. Jako Kamura styl, opravdu, to by bylo, no nic, to asi zatím jsme neměli. Přátelé, další pecka je od Green Velvet, takže slyšíte sami, že Green se nás drží. Tohle je zeleno-irskový díl.
2: Zatím to z Irska moc není, ale to vůbec nevadí. Teďko to bude zas trošku taneční.
3: Takže jaro, vememe to tak, Green Velvet, pecka La La Land.

0: Co nám to dohrálo? Lala.
1: Landa Land.
0: Lala Landa.
1: Ne, ale to už jsem my pokračujeme vlastně v našem zeleným dílu, naší zemku, která je taky vlastně z části zelená. To je vlastně jak schobotníček, zelená. Tak to je vlastně naše planeta. Jsme tu hlášku pro vás teda hledali a nemohli jsme ji na YouTube nějak rozumně sehnat. Jediný, co tam bylo z toho, z té trojky, jak jeli na prázdniny k babičce, ty děti, a tam to bylo úplně trapně řečený, takže jsme to vlastně vynechali, tak vám to aspoň můžu také říct.
0: No, jsem ho někdy viděl, ale...
1: Vždycky jako... na konci toho filmu bylo napsáno konec a přijel tam otazník. Ne! A můžete pokračovat, stejně jako Lucie Postrach ulice a tady
0: stejně jako ulice.
1: Přesně, konec. Až my budeme dávat ulici. Ale co vlastně jsem měl teď připravený jako téma, napadly mě, hele, zelený jídla.
0: Zelený jídla, jo.
1: Máš třeba nějaký zelený jídlo, který máš vyloženě rád? Nebo který tě třeba vyloženě potěší?
0: No, určitě mám rád třeba okurkový salát, ten zbožňu.
1: Aha, to já taky, já ten měl ani nenapad, pravda.
0: Pak, co mám rád zelený, to. No, to vidíš to.
1: Mě napadlo pesto, že to je teď takový moderní.
0: Jo, do těstovin,
1: hodně
0: jo,
1: lidí to jako přece jenom jdu s dobou, tak občas, když si ho mám vařit, tak do toho taky jdu. A druhá věc, špenát, ale prostě špenát ke kachně nebo ke králíkoj, nebo milu, mám to prostě rád, asi bych se ožičkou jako nevyžral celý kilímek, ale takhle, když si člověk to k tomu masu dá.
0: No, tak to já třeba ještě nedám dopustit jakoby na list toho salátku v tom, v hamáčku.
1: No, tak to já taky, a musí být, víš co mě baví hodně, jakoby ne hlávkovej salát. Ne, ledovej salát, ale hlávkovej ano.
0: Hlávkovej, fakt jo.
1: To je ten, co jsme si pěstovali na zahradě, takový ten lehce nahořklej a nakyslej.
0: Tak to já to mám rád obráceně právě, no.
1: Ten ledovej víc.
0: No tam jako jo, no.
1: Ale chápu, no. Potom mě napadá hrášková polívka.
0: Jo, tak to mám rád.
1: Za mě legendární věc a miluju jí, a to jsem chápu, jako tačet na židli z hůru nohama. Z pitlíku, ty mám rád takovou tu rodinnou pitlíkovku.
0: Že jíš z pitlíku.
1: Porce. A já si k tomu udělám za A jakoby základ na cibulce špek, pak to jakoby zaliju touhle polívkou, do toho si udělám vedle kretenky na sádle z chleba a pak ještě, když je to hotový, tak mražený hrášek a mražený hrášek a vejce do toho jakoby vmíchám. A člověk si řekne, že jako je to jak čínská polívka, polotovár, ale jako hráchová polívka, love that.
0: Promiň, přestal jsem poslouchat od kretenek.
1: A třeba co vyloženě nesnášíme brokolice, jako to...
0: Hele, tak na tu jsem si dlouho zvykal, ale musím říct, že jí mám teďko jako rád, no.
1: To jako pro mě...
0: Kousával. Já třeba jako ten špenát nemusím úplně do dneška. Samozřejmě mi to zkazila tady ta šlíně, kde prostě, ještě. Ale zkoušel jsem i ten listovej, že to není ten polotovar, nebo jak se tomu říká, ten protlak.
1: Uh-huh.
0: A to mi taky moc nejede, no. Takže prostě nikdy nedával.
1: Ale jsou to takové jako mražený kostky v pitlíku, by se to dalo říct, jako špenát ledový kostky. A to se pak na másle rozhází do rendlíku a... Jako vystačím si, není to úplně jako nic extra, ale je to prostě dobrý, no. Ale opravdu brokolicou to musel vymýšlet dement, jako to je věc, kterou prostě úplně strašně smrdí. Brokolice, to je jako to právě.
0: Tak mi ten květa voní úplně.
1: A ten
0: právě. Ten miluju, jako. A on i ta obalovaná brokolice jako není zlá, když se udělá jako správně, no. Je to asi trošku
1: složitější. No ne, nabíhá mi husí kůže, jako.
0: Chápu, no. Každý máme rád něco jiného.
1: No a vzpomínám ještě na mládí, když jsem přišel ze školky a naše mama se nás ptala, co jsme měli jako k svačině nebo k jídlu. A tam měla normálně strach, že nám tam dávají nějaký plesnivý chleba a víš, co to bylo?
0: Co to byl? Chleba po prázdninách.
1: Tak chtělo cvikem, viď. Vy ne, byl to mé chleba ze špenátovou. Mě to v té době chutnalo a nedovedl jsem to vyjádřit. A byl to zelený chleba, no, tak se tam ptala samozřejmě těch vychovatelek a došli jsme k tomu, že to je prostě chleba se špenátovkou.
0: No, tak dobrý.
1: Jestli vy máte nějaký zelený jídlo, samozřejmě nám pište.
0: Turista z festivalu.
1: To si pište. Je to, no, že tam budete plesnivýho jídla, no. To zase super, nemusíme zacházet také do toho.
0: Tady nevím, jestli v tom chatu dej, čověče.
1: No a poslední věc, co mě k jídlu napadá, černé olivy jsou ten samej keř jako černé olivy, jenom jsou dřív sebraný. Takže můžeme zpátky k muzice.
0: Věděli jste, že? Jako vážně.
1: What? Shit! Tak to jenom byste nevěděli, kocorce, se nám to musel jako zmínit.
0: Dobře, to.
1: Takže to byla jídelní část. My si teď během písničky jdeme písmenko a zkusíme vám na něj udělat nějaký takový jedno písmeno, jako
0: písmeno jsme to
1: první písmeno, no. Tak vám na to zkusíme udělat nějakou takovou krátkou
0: příběh.
1: Příběh. Další pece, Redman, Method Man, Cypress Hill, War, Kid, tak pome.

0: konečně, co si dám, řekneš mi to, řekneš mi to, poděj!
1: A nový, nový barvičky.
0: Cože, jakýže barvičky?
1: Ty to si zamalujeme ve škole, ty jedovatí.
0: Ježiši Maria, to jiná se otrávit všechny. Šmaria, pano, za co mě trestáš? Kolik jsi jim toho dal?
1: Jenom zelenou a modrou.
0: Člověk se s tím pipá, kouká by mě do toho a on je bude likvidovat barvičkáma, jedněma, zelenejma. Počkáš, táta, mistří zlivý, ten těch nám dá.
2: Chudáci malí.
3: Počkej na tátu, ten tích nandá.
4: Počkej, až táta vystřízlí. Jo, takže zelený barvičky, vidíte sami, že někdy jsou i na štíru, že nejenom nám.
3: Ne, zelený barvičky pro králíčky.
4: No a my jsme si teda během písničky připravili takovou malou etídu na písmeno Z. Přece jenom dneska jsme úplně nelosovali, protože se nám to hodilo do toho zeleninového koutku. Tak, Lobo, máš tam něco připravené, já ti koukám přes rameno, máš tam takový textíček.
3: Něco tady mám, no, vymyslel jsem nějakou totální blbost, tak uvidíme, co z toho vzniklo.
4: Já dám taky hroznou šumpu, tak pojďme na to.
3: Tak, pojďme do toho. Zelený záložník z bojovky Znojmo zlomil záda záchranáři za zákrok začátečníka Zemana. Zmasakrovaný Zeman zatleskal, záchranář zakřičel zelená. Zástupce značky Zirkel za... Ty vo, co to kurva je? Záchvatem zakončil zápas.
4: To je dobrý, ty vo. Pěkně fotbalovo zelený.
3: Tak, no, trošku fotbalový, přesně.
4: Takže to, přátelé, zívám polévku, zase zelí, strucu spruzeně zapijím zármutek zelenou. Zatracená zelenina zhatila zákusek. Z nenadání zapálím zelný zámotek, zhulenej zežeru zelné zásoby.
3: Dobrý, ty se aspoň tak nezaškobrt jako já, tyjo.
4: Jo, takže to jsme měli dnešní první pilice, že by byli zavřeni, takhle jsme se tak jako pochechtli. Můžeme pokročit v nějaký další muzice, už trošku volizujeme půl a to znamená, že musíme kopnout do kočáru a přidat.
3: No, tak my teď zavítáme, asi to vypadá do toho Irska.

0: Je to všechno v pořádku, co?
1: Všecko ready, můžeme stát.
0: Dobře, tak milí posluchači, my jsme teď vybírali téma, který se v našem dnešním zeleným dílu pořadu Země koule a napadlo nás, že bychom mohli zavítat do lesa za zvířátkama.
1: Takzvaně nějaký přátelé zeleného údolí jsme si tak pohovořili.
0: Přesně tak, chcem slyšet výkřik sojky.
1: Dohráli nám Želvy Ninja, to je taky takový zajímavý, ten úplně není lesní jako téma, ale znělku mají strašně skvělou, takže jsme se neodpustili vám ji tam zahrát.
0: No, hlavně jsou zelený, že?
1: A teď už k tomu lesu. Kempuješ rád, nebo čundruješ rád, ne, takhle?
0: Jo, přebejvání v přírodě. Tak.
1: Já taky.
0: Ne, že bych teda jako byl takový ten klasický čundrista, který vyraží právě nějaký výlety na víc dnů, někam to, no, ale jako jedno čas klidně zakempím někde.
1: Vždycky vemeš usárnu a jede se.
0: No, ne, je fakt, že teďko v posledních letech už to není takový jako dřív, když jsme třeba jezdili na Ameriku nebo tak, no.
1: Pravda, tam už jsme dlouho.
0: Takže teďko už spíš jsem takový sejčkaný, když se někam v finále jede, tak jsme jde na ubytovně nebo v nějaký chatce, no.
1: Já jsem shodou okolností měl být tenhle pátek, co byl 2 dny dozadu na čundru na Kokoříně, ale kvůli špatnému počasí jsme to odvolali, takže doufám, že si to někdy vynahradíme.
0: No jako klidně bych se někdy přidal na takovou letu, no. Říkám, už jsem dlouho takhle nebyl a hlavně nemám s kým ve finále.
1: Tak, tak jako to moc, asi nebyl
0: moc,
1: problém.
0: Moc lidí takhle jako už nevyráží na čundry. Jako dnešní generace, že jo, ty podle mě ani nevědí, co taková věc je.
1: Jak rozdělat oheň, přesně. To
0: co jak rozdělat oheň?
1: Masňáci.
0: No, ty ani nevědí, co to je stana.
1: Já mám ta houpací síť, takovou tu, co vypadá jako síťovka.
0: Je, tak to je boží. No.
1: Vždycky se jako rád takhle někde vycuknu, no. A teďko noho vymýšleli to téma. Mám strašně oblíbený jídlo na tyhle čundry, takový ten zapečený brambor v popelu, lomeno v alobalu. A vždycky ho vystylu různým špekem, cibulí, paprikou, nějaký sejra, takovýhle věci. Zvolím ho do popela. A teď už vlastně pomalu dorážíme díl, takže si to půjdu dělat. Mám na to takovej laskominu.
0: Já vždycky zbožňoval klasický špekáček na ohni, to je paráda.
1: No, tak to já taky, ale musí být na ohni, jako to není tak dobré.
0: To je jasný, právě, no, na tom ohni to má ten správný feeling.
1: No a pak úplně nejvíc takový ty malý klobásky, takový ty bavorský, ty krátký světlý, nevím, jak bych to nazval pro
0: dávat. Jo, spíš jako grilovací za mě, než jako mě to čundrovací.
1: Lobo, první věc, kterou já dělám, jakoby to, na co mám chuť celou zimu, oni to v Lidlu prodávají jenom jako o sezóně.
0: Je to tak, no, na tu grilovačku určitě. Jako.
1: No, takže uvidíme, no, nějaký takovýhle výkřik, sojky. A my jsme si k tomu vlastně připravili i tematickou muziku, teď jsem to poradil.
0: No a je to dvojice, taková netradiční, ale jsou takový podobný jako my dva.
1: Já jsem Suchoš. Richard Genzer a Michal Suchánek, přátelé. Vlastně jsme přátelé zeleného údolí, je to právě parodie na znělku z toho seriálu, oni určitě vzpomínají. A pojďme si asi pustit, nemá cenu se brodit kolem horké kaše.
0: Jdem na ní.

zázrak jménem les. Zvíkám.

0: Znáš tuhle tu písničku? Tom dostal jednou nápad a přestal boudě chrápat, že má se něco stát.
1: Pavliku, musíme být potichu, abychom slyšeli všechny ptačí obyvatele tohoto lesa.
0: Oho, je, hrdu, co to je?
1: To je káně, Pavliku.
0: Káně, to je rychlý.
1: To je dudek, Pavlík.
2: Ten je hezký.
1: Pojď, nevyplaž ho. Tohle vzmu, Pavlíku.
0: Já to znám, ale teď mi to vypadlo, to je...
1: To je datel. Podívej.
0: A jo, datel. A jak datluje?
3: No, Cvrndo, já koukám, že jsme skoro na konci dnešního dílu.
4: Kolik? Jeden, dva vstupy, tři?
3: No, něco takovýho.
4: Tak uvidíme jenom tak, když už také finišujeme a vzhledem k tomu, že to zelený téma se dá vyčerpat docela na strany, když jsme třeba zkusili nějaký anekdoty, co se toho týčou.
3: Něco na odlehčení, já souhlasím, jsem pravil.
4: No právě, že moc ne, nebo mám jednu, ale moc se mi nezelená, tak jestli máš ty, tak začni spíš ty.
3: Hele, jako já něco mám, ale bojím se trošku, jestli to není přes čáru, ale zkusíme to.
4: Tak ta, co mě napadá, je přes všechny čáry, takže asi to, pojďme do tmy.
3: Dobře, tak to vygradujeme ještě. Takže je rodina zelených a narodím malý Toníček zelený. A narodí se bez ručiček a bez nožiček, jenom hlava. No a jsou Vánoce, viď, tak Toníček dostane dárek, tak se přikutálí k tomu stromečku, rozkouše ten balící papír, viď, krabici, kouká a říká, zase čepice.
4: K tomu se ponožky moc nehodí. Jako Cvrkoslav zelený jsem brát, že mám, že nejsem digitální, víš, jako bez ručiček.
3: Jo, jo.
4: No já tam mám, tyhle, ono to vlastně není úplně jako zelený vtip, no, ale slyšel jsem ho dneska na Facebooku, jak se mi to docela líbilo. Tam se ptali pána, jak ten píše nějaký vtipy, jako ať jim řekne nějaký nejhorší, co zatím napsal. Ne? Pánové, mám, že by bylo skvělý z humanitární to, kdyby v Africe bylo víc fabrik, který vyrábějí takový ty sítě proti hmyzu, ne? My se ptali jako proč. A pěno, že by prý umíralo míň komunálně.
3: Lidi na maláry, ne, to je jako ty jo, to...
4: Jako není to, to zelený, přísný, ale to přišlo mi to hrozně skvělý, tak jsem si ho jako zapamatoval, no. A když vlastně nemám co, já jsem přešel nějakýma těma mysliveckýma, nebo tak jako běží zajíc po lese, tyva, ale ono to je všecko na jedno prdo. Že jsem tam poslal něco míň zelenýho.
3: To já teda taky zmíním, kde jsem čerpal ten vtip, který vyprávěl jeden z členů kapely Tap Tap. To jsou takový ty postižený prostě lidi, kteří mají šláplou kapelu a takhle vyšvihnul na nějaký předávání cen a totálně mě rozsekal tím.
4: Já nevím, jestli jsi to slyšel, Tap Tap se teď budou přejmenovávat, prej se budou jmenovat do System of the Down. Já nevím, jestli se to kodátele, ale právě to už trošku předbíhám. Pojďme si dát písničku, my se s vámi rozloučíme, tohle byla taková
3: Odlečili jsme to dost a v repertoáru máme dál Ala Greena, což je jeden ze skvělých amerických soulových zpěváků a upravená věc od Disclosure do houseový verze skladba Feel Like I Do.
4: Tak pojďme na to, tohle je předposlední vstup a my se vás odloučíme.

0: My jsme pomalounku polehunku dorazili ke konci dnešního dílu, takzvaně čas se nachýlil.
1: Bylo to zase.
0: Asi jsme k tomu úplně tolik nekalili nebo tak, ale musím říct, že lusk lusk a na první dobrou jsme většinu vstupu nahráli, což se nám obvykle nestává.
1: No je to už ve finále asi třetí díl, kdy tolik nepopíme.
0: No, takže vidíte, jdeme do sebe, ale vlastně to, co jsme dneska hovořili v tom dílu, úplně tomu nesvědčí. No. Probrali jsme pěkný témata, vypadáme z toho jako pěkný vývrhelové.
1: Jo, ale za mě to bylo dobrý, tyjo. Fajn díl.
0: Já jsem si tak užil, sice jsme dneska necestovali někam jako za destinací nebo za nějakým místem, cestovali jsme za barvou.
1: To Irsko jsme nakonec vynechali, no to.
0: Byli tam Cranberries, neříkej.
1: No, ale nebyli jsme tam, víš, jak.
0: No, fyzicky ne, tak třeba na přes rok, přátelé, třeba si příští rok, pokud Bůh dá, můžeme zpříjemnit den svatého Patrika právě cestou do Irska.
1: A vy můžete čekat reportáž přímo z místa konání.
0: Jakože tam budeme repovat, jo.
1: Jo, přesně tak.
0: Tak to je přesně ta reportáž z Rádia B.
1: <Yeah.
0: jo. laughs> To jsou ne, asi. MC7 borci na druhou. To jsme přesně my dva. No a asi já nezbývá, než už to prostě odtleskat, klapka, klapla.
1: Jo, díky, že jste poslouchali až sem a my se slyšíme v dalším díle pořadu Země koule. Kam to bude, to vám neřekneme.
0: A kdy to bude, to vám taky neřekneme. Za mě taky velký díky. Tohle byl Cvrkoslav Zelený, DJ Lobo.
1: No a pořad Země koule na Rádiu Bčko.
0: Tentokrát v zeleném směru a zeleném svetru.
1: A zeleném údolí.
0: Takže už poslední písnička, jmenuje se Fuck You.
1: A mají na svědomí CeeLo Green, což je takovej malý človíček.
0: Tedy opět zelená. No a jestli stihneme, tak je tam mixovaný Green Day od Meta Weaselbastera, naše oblíbence.
1: Je to tak. Mějte se fajn a zase příště.
0: Čego, čego a hele zdar.
1: Čau.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Krásný zelený čtvrtek, vážení přátelé, vítejte u dalšího pokračování pořadu Zeměkoule.
1: Krásný zelený čtvrtek, i když je třeba pondělí anebo neděle.
0: A nebo třeba neděle. Ale my jsme si dneska zvolili takovou netradiční zelenou cestu a spojili jsme zelený čtvrtek a den svatého Patrika.
1: Den svatého Patrika, který se oslavuje v Irsku.
0: No a zelený čtvrtek oslavíme tak nějak tradičně cestovatelsky. Uvidíte sami, co jsme si pro vás připravili. Tradičně pro vás dneska za mikrofonem sedí DJ Lobo, zdar Lobič.
1: Čau, Cvrndo.
0: A Cvrkoslav Zelený, takže doufám, že bude se legrace jako vždycky. Měli jsme trošku větší pauzu, ale to už jsme my, no hold.
1: Jo, jako chtěli jsme to stihnout trošku dřív, chtěli jsme dát díl o svatým Patrikovi, ale nakonec to vyšlo takhle, že dáme i velikonoční tématiku k tomu.
0: Zelená jako zelená, víte sami, takže jsme pro vás připravili lehce irské muziky, lehce muziky se zelenou tématikou, to zní trošku divně, ale no, uvidíte sami.
1: Nebo něco, co má zkrátka zelenou v názvu třeba.
0: No a tak jako jsme začínali, tak přesně tam byl Maska, The Mask a Rákosníček, oba dva zástupci zeleňáků.
1: No dneska to bude díl z mechu a kapradí vlastně.
0: A to nikomu nevadí. Přátelé, já myslím, že můžeme pomaloučku, polehoučku odstartovat.
1: Taky si myslím, pojďme na to.
0: Tak startujeme, Zeměkoule na Bčku, tentokrát zelená.
1: Yes! Hello, Dr. Green.

0: Tak ještě jednou krásné odpoledne, posloucháte Zeměkouli na Rádiu Bčko s Cvrndou a Lobem.
1: Tož vítajte.
0: Dneska to je díl o zelený barvě.
1: Zároveň tak trošku ty Velikonoce, jak jsme nastínili, a ten den svatého Patrika. Lobo, jak ty se stavíš k těmhle dvou věcem? Začneme asi tím dnem svatého Patrika.
0: No tak svatého Patrika, to jde trošku mimo mě, samozřejmě vím tak nějak zhruba o co jde, ale tenhle svátek zkrátka u nás neslavíme, že to je irský svátek. A my jsme měli v plánu se do toho Irska podívat, tak snad to dneska klapne.
1: To určitě, dali bychom tam nějakou cestu. Pro mě je to takový, já nevím, svátek posledních let, třeba posledních 5-10 let to vnímám, že něco takového existuje, dřív jsem o tom vůbec nevěděl.
0: No ono, těch posledních 5 let totiž se to víc objevuje takhle u nás různě v těch barech, že už...
1: Reklamně na tu Lamorku.
0: No třeba, točí zelený pivo ne na zelený čtvrtek, ale i na svatý Patrika.
1: Ale jinak to mám tady, jak se tak říká.
0: Asi tak, no a zelený čtvrtek velikonoční, no tak Velikonoce už slavíme, že jo. Skorvačka, když jako už nechodím, dám přiznat.
1: Já jsem v loni v Koberovech u babičky a šel jsem jako s vesnickýma a říkal jsem už dopředu, že nepůjdu.
0: Jsi dopad asi, co?
1: Jsi, to bylo třeba jen 30-40 kořalek dopoledne, jako před obědem. A někde dvě, někde tamto, tajto, tak jako do dopoledne jsem zvracel třikrát a pak se mi vysmála babička, když jsem kouřil na besíce před domem cího. Ty jsi se zrychtoval, no a zapal jsem do peří.
0: No, taky jsem tvátil noc, ještě z mládí, byla to velká divočina, no.
1: Letos jedu, ale řekl jsem už jako dopředu, že ať mě hlavně netahej z postele, ale stejně vidím, jak tam v pondělí přiběhnou dva synovci s pomlázkama. Štěpáne, Štěpáne, jdeme, nebo.
0: Já jsem si skoro jistý, že to tak dopadne.
1: Taky a samozřejmě v tom nenechám smáhu, ne? No a pak mám ještě skvělou vzpomínku, teda, že jsme si notli oba, zelený čtvrtek jsme mívali na Gimplu ještě.
0: Fakt?
1: S kámošem Tomášem. My jsme měli společný hudebky, on byl sáčka, já jsem byl sáčku. A jak jsme tak jako měli divočejší střední mládí, středoškolský mládí, tak jsme vždycky chodili huli, třeba ve čtvrtek před velkou přestávkou, říkali jsme tomu zelený čtvrtek. Třeba půl roku jsme to táhli, no a pak jsme zpívali nebo koukali na muzikály v rámci té dvouhodinovky.
0: Tak to je taková ta hodina, kde se dá žít tady v tom, viď?
1: Je to tak, no, jako nějaký tělocvik nebo nedej bůh nějakou fyziku, matiku, kde musíš zapínat. Ale tady jsme fakt koukali, já nevím, na muzikál Vlasy celý ty dvě hodiny po tmě.
0: Každopádně nedoporučujeme ke studiu nic takového dělat, samozřejmě.
1: Mně to na výšce jako v mnoha směrech pomáhalo, ale to už zacházíme do detailů. Přátelé, zelená barva pokračuje. A co tam máme dál, Lobič?
0: Koukám, že tam máme nějaký Gorillaz. Oh, Green World.
1: Tak slíte se mi další zelená a jdeme se společně zelenit.
0: Pojďme na to.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

Hitparáda, 4. místo.

0: Je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Ne, paráda. První město.
2: No, no, má to, že má čaj, vole, no. From your goodness na jád. I just love. Can't see if the night clap when you win. Must be a reason. So they have to surround themselves with good people, good energy.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Je 6 hodin na rádiu B.
1: Relax.

Ahoj, tady je STVS, jsme na Bčku a před námi relax číslo 126. Dnešek bude speciální a téměř celý jenom o technu a já to nebudu dneska ani moc komentovat. Takže popřeju příjemný poslech

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

Relax.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

Relax. On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

concentrate.

0: Relax,
1: on Radio B.

0: Relax.
1: On radio.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: messing it up, don't call my phone.
1: Relax.
2: On Radio B.

Relax číslo 126 je pomalu u konce a já se s váma budu muset rozloučit. Doufám, že vás to dneska bavilo a že se budete těšit na příště. Do té doby se mějte moc fajn.

0: 7 hodin večer na Rádiu B.
1: Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

0: Slavný.
1: Enormný.
2: Intergalaktický.
3: Extrémny.
1: Titán.
0: Megalomanský.
1: Monstrózny.
0: Gargantuánsky.
2: Supermasívny.
1: Gigantus.
2: Malý pátek. Malý párek. Ne, vole. Malý pátek.
4: Malý pátek.
5: Malý pátek. To já žeru.

Ahoj, ahoj, milí posluchači, je chvíli po deváté a to je ten čas na pořád Malý pátek na Radiu B. V dnešním pořadu, jako vždy, vás provede DJ Cynic a užijeme si hodinu drum'n'bassové hudby, nových, ale i starších skladeb od populárních producentů, ale také neznámých a málo známých. Dále si povíme o nadcházejících akcích v průběhu pořadu, ale a společně si to užijeme. Začínáme skladbu Dreaming od producenta Spy a já vám přeji příjemný poslech.

z Brazílie, pak se přestěhoval do Londýna, do Anglie a svoji kariéru začal kolem roku 2003, kdy začal hrát po klubech a různých barech a potom v roce 2005 vydává na Metalheads svoji první skladbu. My jsme dnes slyšeli Dreaming, ta nám odstartovala dnešní pořad.

této skladbě nás čeká dvojice skladeb Ganja Madness a What You Gonna For Me. Posloucháte Malý pátek na Béčku.

Skončila nám dvojice skladeb Ganja Madness od Future Assassins a druhá skladba byla What Got For Me od Pirapus a Signum. My si teď pustíme skladbu od Break Age a Rico Dunn. Já vám ji pak dám ještě od začátku, protože by se vám chtěl říct první informaci o akcích a hned to bude taková jedna negativní malinko, protože letos nebudeme dělat Drammy Bassy Opener. Někteří z vás už si všimli, že to neproběhla žádná událost a tady ty věci. Teď na Humberku byla jedna akce, to dělali kluci Keblický a my letos vynecháváme po všech těch letech a budeme se soustředit na jiné akce, hlavně na naši akci v tunelu a to bude o Vinobraní. To je až v září a mezi tím se uvidíme na některých akcích a jedna z těchto akcí budou narozeniny Rádia B. Ten samý den 15. srpna bude v Teplicích na zámku Doubravka techno a drum and bass akce, kde vystoupí spoustu skvělých DJs. A já si zahraju na drum and bassové stage. Na techno se představí Jacqueline, Husky, Miguel, Orkus, Quickie, I'm Jacob, Majsny, Simír a Tim Clock. Tato akce Doubravka, elektronický hudební festival. Není to zámek, omlouvám se, je to Hrad. Hrad Doubravka. 15. srpen 26. Techno Drum and Bass. A za Drum and Bass vystoupí Nitrofix, Gizmo, Marshall, Fat Ferry, Vormik, Dumpling, Jimmy Cocaine, Mary a Krenkis a DJ Cynic samozřejmě. Takže sledujte tuto akci Doubravka s dvojitým V. Electronic Music Festival v Teplicích, 15. srpen. V ten samý den máme narozeniny Rádia B, akce v Podzámčí. Můžete se těšit na skvělý program, který bude zveřejněn na našich stránkách. Já zatím moc nevím, ale můžete se rozhodně na co těšit. Minule jsme tam měli Kata, tak uvidíme, co se podaří domluvit letos. A další dvě akce, to jsou Vinobraní, jedno litoměřický a jedno roudnický. A o tom vám řeknu v dalším vstupu. Teď si dáme od začátku skladbu od Break Age a Rico Dunna pod názvem Control. Posloucháte Malý.

řekli jsme si, že 15. srpna máme dvě akce, jednu v Roudnici a jednu v Teplicích. Já se vrátím k té Roudnici narozeninám. Samozřejmě vystoupí DJové Rádia B. Letos nebudeme mít hosta, zastaneme to sami, ale bude to famózní jako vždycky, když přijdete a děláte atmosféru. Hosta vymyslíme na příště. A akce začíná od 2 a končíme v 10.

po srpnu máme zářijové akce, v září máme vinobraní Rudnice, to je 12.9., kde budeme mít Radio B Stage a o týden později je Litoměřické vinobraní, kde máme stage v tunelu, budeme mít dvě letos stage, techno a drum and bass. A rozhodně se máte na co těšit v obou městech a my se těšíme na vás. 12.9. Rudnice a 19. Litoměřice. V Litoměřicích rozhodně zajděte na Dominikánské náměstí, kde začíná ta elektronická paráda pro nás, kde vlastně paskvilovo Explosive Stage to rozjede do 10 hodin povolených a tak rozhodně zavítejte a užijte si tam pěkně na vzduchu a po 10. hodině se přesuneme do podzemí a můžeme tak vinobraní užít až do konce. Do 5, budu se snažit do 6, uvidíme, kolik sil nám zbyde. My jsme slyšeli skladbu No Looking Back od Bass Stripper a teď v podkresu máme skladbu Jack od

zdravíme do na Beat for Love, kde také máme zástupce Rádia B. Net, Base Coffee, Fefe a STVS. Takže všechny tady ty zdravím celou tady tu bandičku všech, co tam jsou, a moc si to užijte. Včera vás to spláchlo, ale všechno se podařilo zachránit. Tak, můžete užívat dál. A i my jedeme dál a máme tady skladbu od Limbs a Any, sorry. A je to Checks Up.

Skladba Muevete nám práve dozněla od producenta Critical, psáno s káčkama, ne s céčkama. Výborná záležitost taneční a nám už začíná Everything in its right place od producenta Buckwell. Pojďme si společně užít na Bčku pořadu Malý pátek.

po skladbě Answers od Ine Averbs následuje Blanks Circle od VS a SMG. A já bych vás chtěl ještě pozvat na jednu akci, a to je Libuchovická pouť, kde budeme mít malinkou stage a občerstvení u zátoky, úplně u řeky Ohře, hned vedle mostu, z druhé strany celý tý poutě. Tak tam se rozhodně zastavte, pokud budete v Libuchovicích na pouti. A ta se koná 7. až 9. srpna, týden před narozeninama v Rádiu

producent tu Mercurial. A poté už nám zbývají pouze dvě skladby. Vždycky to uteče po té půlce neuvěřitelně. Posloucháte Malý pátek na Bčku.

Pořád Malý pátek je tady každý čtvrtek o 9 hodin. S rekapitulací v neděli, ve čtvrtek zase v neděli a pak zase naživo Malý pátek ve čtvrtek.

náhodou zmeškali dnešní živý vstup, tak máte další tři šance a za 14 dní máme tady nový díl. Další skladba je od Paperclip a Machine pod názvem Moon Eraser. Posloucháte Malý pátek na Bčku. Blížíme se pomalu ke konci.

tady máme dnešní poslední vstup a já bych se vám chtěl všem moc poděkovat za poslech novým i stálým posluchačům. Choďte na Mejdany, buďte na sebe hodný, mějte se rádi a choďte na všechny Mejdany všeho druhu, nejenom drum'n'bassu, užívejte si život, užívejte si léto, hodně pijte, nejenom alkohol. Těším se na shledání na některých z akcí, které pořádáme, nebo kde budu vystupovat. A mějte příjemný, hezký večer. My dnes končíme skladbou Absent Minded od Empty Science. Je to estonský producent, kterého jsem nedávno objevil. A jeho skladby rozhodně stojí za to, tak si ho pojďme malinko dnes představit jeho první skladbou. Poslouchali jste Malý pátek na Bčku. Zdraví vás DJ Cynic. Čuza čau, díkum dík. Absent Minded, Empty Science.

Myslím si, že americkou zpěvačku Dianu Ross většina našich posluchačů dobře zná, ale co je třeba představit, je skvělý remix na její skladbu I Still Believe, kterou si vzal na starosti německý producent Purple Disco Machine a musím říct, že se mu to moc povedlo. Uslyšíte to právě teď v Sebestředu na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Y'all ready, fellas?

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
1: Everything happens for a reason.